poleti na Rock Radiu. Še bolj zažiga. Poleti na Rock Radiu. Še bolj zažiga. Poleti na Rock Radiu.